konečky sám, své konečky osedlám. A já sám, vědecký sám, své konečky osedlám. Své konečky okširuju svou panenku pomiluju. A já sám, vědecký sám, své konečky osedlám.